Amerika. SOS svědomí bliká jak majáček sanitky. Poprvé udáš sám sebe, si z levného kraje. Ďábel tvou duši zadarmo

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vezmu se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak lemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

hladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše.

ojnice, krispy, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruku. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

když je tak hnusnej čas. Ty rudá pod nosem, já a můj išias. Kdo pak by zkoumal souznění duší, seš děsně pěkná a fakt ty to slušná.

prastarej přívěs od strejdy spleší, který ví i dnes, co všechno řeší, příjemně suchej.

o ktorých neviem. Ja netuším, čo na nich vidia oči, čo prídu.

Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Je krátce po třetí.
0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Sam rád gravotu, abych si jednu mohl nechat. Nechci se teď pouštět do hádek, ale mít životu devět.

kdyby mi věštkyně si byla. Ze starých eposů řeckých. Sedmero životů slíbila. Já bych je využil všecky. Kéž bych měl životů aspoň 6.

že nemám z tesilu šaty. Kdybych se narodil po páté,

nápad v hlavě mi leží. Zkusit se stát dobrým člověkem.

I to je tak trochu sci-fi. Radostí smutek bych vyvážil. Stereo, balance, hi-fi. Jenomže žijem jen jedenkrát. I to má snad svoje klady. Jen jednou budeme umírat. Tak proč stát k životu zády? Zbývá jen otázku položit.

doba fala a nebe bylo modrý jako bos. Před námi volnej den a v autě hudba hrála, tak jsme to natáhli až k Niagara Falls. Já seděl tam a tady Klára,

lezou spod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem,

Kára, kdo touží poznat bafalský vězení a kašle na to, co mu doma řekne stará, rád si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku staré kukuřičné z těch ken.

Jen jeden krát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží, volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid. Na duši smutek a v rukách klíč, víte jak listí, sny odvál.

Šanci ti život vzal a přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic. Když sny se splní, tak nemáš.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, dojížděl se dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém šampaní.

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, byť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár tou cestou kráčí.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Mám těch fotek na tisíc a chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

0: přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.
1: Poznávám vás, přišel váš čas, jen spad svířený prach. Přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach.
0: Poznávám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně. A zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překo. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas, jen spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmený dav.

Šoví, nikdo však nepoví, komu a kde basu vzal. Puchyře na rukou měl, jak celý spocenej řel. Do blba zíral a na lesi zpíval, že to...

0: kamaráde, nemáš přetopený kotel. Vltavský drak a dělá na mě
1: žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Je zero na tvém těle, rychle a tiše, hladinu rozestele. Jsi chrlič na kostele, skryješ své skrýše a zklameš kazatele. Jezero na tvém těle, na tep ti sahá, jak doktor u postele. V učírně pro nesmělé zůstala snaha, jak v plánech stvořitele. Kluci se za keřem rvou, o obraz pod hladinou. Stačí jen pohled letmý, než se setmí. Dvě místa v letním kyně, s rozumem na mizině. V zádech to divně mrazí, ve frontě na extáz.

Beatles už slyšel celý svět, nám se mi pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak do písk. Po sklepích třískali jsme rok, pokrok jen v sobě uvnitř jen, kde pak se ozvat, to hned byl doktor dělníkem. Kdy jaký majá les a slávu, vždycky někdo nějak odnes.

kočky umíme jako kočky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej prout. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V cizích bytech, v cizích postelích, v cizích městech, v levnejch hotelích, nebo možná správněji v motelech, to je jedno, šlo jen v opelech. Nepoznamenaným prostředím

kuchyni. Víš, jak se přitom stůl zasviní. Převrhne se slánka, sklo se rozbije. Ani to nemusí bejt orgie.

Až to je takovej mladej kluk od nás z ulice. Ještě se mě dotkni, a nebo radši ne. Na čem to je ruka spočine? To mě bude bolet,

letech vlevnejch hotelích. Nebo možná správněji v hotelech. Pravidla povolují obě možnosti, ale je to jedno, šlo jen v hotelech.

0: nebo přítelem, nebo co to je.
1: Jako vítr teď po střechách tančí, v rytmu deště mám zrychlený dech. Jako pára se nad tebou vznáším,

železničním mostem, v příbytku prostém, anděl bez křídel. Svůj osud věčný složil k nohám lehký slečny, za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách. Ač našlapují tiše, jsou všude kolem slyš.

opatrně tiše se skryla v jeho stín. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Myčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal.

kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel.

Dají mu muzik a že to tam zpívá. Stačí s mírou slovím pak klíčem. Seděl jsem, neměl jsem žádnej nápad, když tu mě náhle jeden napad. Napadlo mi zpívat o ničem. Kde kdo řekne, tomu na věži straší. Ještě, že to vstupný nebylo dražší. Já vám tu zrád jezdím na venko, do chalupy tým.

Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem.

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od

rastrejček Jan. Co bejvával pošťák a místní Don Shine. Chceš znát, jak ženská chce mužskýho mít, tak koukej bez příkras a fejc. Ty míjet ji musíš a hlídat si styl a zkouknout jí rázně jen o chvilku díl a chválit jí krásu, jak kocourý přijít. Co cítí, si můžeš bejt jist. Pak chází ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na bonton, na fámy, na řád. Kdy vlítneš, jak barbar, za brány a víš, že líp už tu nezvítězí. Chválit se můžeš, jak bezvadnej se, a s léty pak najdeš tu příšernou lež. Co koukal si dobít,

přijde ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na bonton, na fámy, na řád. Kdy vlítneš jak barbar za brány a víš, že líš už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, že bezvadnej seš, a s léty pak najdeš

pasou se očima na pastvě pro rty. Trochu dámy se opily stařičkým vínem, teplo se jim navrací.

když vzpomínají na děti, pryč z domova tak dál. Vím, že nevěříš na sladké, věci prostší a hlubší máš rád. Kde však žije v

do předjitřní ulice křídlo nostalgie vlétlo. Jak prosklenou výlohou padá na chodník světlo, snad řekneš, tyhle verše jsou trapnosti a ti lidé sama směšnost. Ale znáš tak dobře druhou stranu mince, již se vykupuje žal a bez útěš.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

slunce metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem mlečen, ať jsem pišně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipse, na ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Očích světlo i tmu v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

Až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dál se šlape na pedál.

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí.

Jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vyvat, vyvat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku ve Valtické, poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo.

Z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odsiháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus po chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil.

jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět. A už jsem prošel celý státy a teď táhnu zpět. Kdybych si ale v světě mohl ještě něco přát, tak slyšet zase se

vzkaz pro ty, co mě slyší, co mě slyší zpívat, zpívat a hrát o vteřině tiché a ještě tiší, v rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance, jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

jako bych tu seděl já na břehu řeky. Rákosí se kývá a voda plyne. A jak se mi zdá, je rok 700.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc pruce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Aj si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to by čo mi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích

0: Bumba. Bumba. Bumba. Bumba.
1: To není na bázeň.
0: Bumba.
1: To dělá se mi slabo.
0: Bumba.
1: To srdce se mi propadá. To v hlavě koně hrabou, to není na bázeň. To dělá se mi slabo.

co bylo včera, co bude dnes, potom už zítra, než těkne pes. Vítr to od vás, čas odnes.

něco, co je rudý, ale kyselý. A to je pohroma, všichni to říkali a my to slyšeli. Korále štěstíčka a ke tvé věčné kráse, kulička rybízu je maličká,

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání, vůně dlaní a žen,

ptáce uprostřed spaní, na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, vyporadí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

Všechno to zažili jsme s kamarádem, poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Mezi našli jsme si starý seří vůněm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim se...

oblázků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

odpych do nuly.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Have a bunch of...

potkal jsem tě na náměstí. Přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhl ji a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky.

že už to neumíš. Ať se zasítím takhle maličky, a jak ti srdce pro mě bije, ještě mi aspoň chvilku

a mě už v uchu hrozně kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

pak se to stalo. Na pospas a na lov vydal jsem se cestou.

0: koncem svoji hodinu a jasný místo bílý.
1: Až se zjeví nad hlavou zase černej mrak, co věští budu házet nejmíň kamení. Pak srovnej záda, klidně houkni, kámo, čas je teď vyklidit pole na mý jasný znamení.
2: A všechno má svůj čas.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Tak si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda. Já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam Dáša stěhuje se zítra. Je to však činžák.

brát hopem. A láska nemá se brát hopem. Básník ten má právo veta, může s klidem v minutě.

0: vnášet smutek do duší. Blbost bude nad planetou vnášet radost do duší.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

úžas. Hned mezině přisedla, chutných jídel pojedla. Na zdraví všem připěla, tu se všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčí. A to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka. Ty scházejí jedině naší slavné hostině. A už diví kačí rod trhá žabku.

che tu già da pustino non hai la sciuliccio. La nicchia uvale, malenco un culicco. Budu tě kutálet a pak se strefím, svrknu tě do důlku, ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra a pak se probudí. Ta můra jsem já.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Rozespátý marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

hodin končí představení, balím kufřík s kytarou. Zas po létech cítím tvoje pohlazení a tak sedám do vlaku. Bez motýlka, bez fraku, jedu nocí hledat oči jiné zvuky.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a oslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála. Já se zeptal, jak říkat jí smí. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš mi říkej,

spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, jak malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Lidé ho podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

a proč v tak nepěkných barácích bydlíte a proč tak zkažených.

Slunko zapadne, kam spolu chodíte, kam bychom chodili. Doma si sedíme, máme televizi a tak sedíme.

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

bratru ubližují. Odkud pak si přijel, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

Prosím vás, počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš.

nebe už modrá se a už ptáky slyším. V tu tichou hodinu chci potkat člověka, tisíce jich tu spí, mě vzpomíná.

jsem zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda

chvíli teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekl.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

dneska a každý střípek bude jiný. Hrníček v kredenci žízní vzliká, že nemá čaje do pukliny.

Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zas opít šampaňským. To je teď celá moudrost moje, milovat věčnou vřavu boje, za noci vnikat do snů žen.

Pak narost, vínem si plašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic nezískat, nic nestratit. Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zas opít,

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

a z drahotuší. Maloval jsem kdysi portrét tuší. Drahný léta visel v rohu nad pianem, když mu těla spálili

pocházela ze Schořova. Od ní jsem se učil zpívat český slova. I když zbytky slochu už jsem dávno ztratil, lásku hudby ze mě nikdo nevymlátil. Ani můj učitel hudebky, ba ani má lektorka tance. Když někdy upadl jsem do depky,

děti v poučení. Pouhé vzdělání, že ještě všechno není. Člověk by to snáchylná jako milu, a láska zvítězí i navzdory všem debilům. A láska zvítězí i navzdory všem debilům. A láska zvítězí.

zarůstá travou. Pošťápár století nepřines list. Nikdo se nezastaví a za okny

čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: Olaf Mos i Hurby, Radio Folk.
1: Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícený chodec zapíchne svýhle, vodec smekne klak. Sekáčko jsou prchá strávy, holky vřískaj bučej krávy, kvete mák. Vandrák probudí se ze sna, spatří vlak a znovu klesna vydá jek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal, našel oblíbený lokál zabedněn.

když padne první sníh. Mráze zamkne tůně na tři zámky, zahodí klíče do studánky, sekeru třikrát rubané. Bývá mi smutný,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

А що ті черне, дівчатко? Як до тми се подívat, ten pohled hoří, ten pohled bolívá a zůstává na pořád. Máš oči černé na úhel a pod víčky zůstal ti prach.

Máš vlasy černé, děvčátko. Jak hříva vraníků a do copů je zaplétáš uzlíček k uzlíku.

0: zamírieme s náma.
1: Živá voda v mozi hudby. Radio Folk.

pak nekonečnou silnicí spěchajících aut blíž vinicím pod pálavou. To nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září bilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havraní.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někdy prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

taky slyší. V mlze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Kohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamená. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion.

a ženy, bída a prohnutý stoly. K srdci mi vedou nějaký drátky, možná to bude cesta zpět, možná to bude cesta zpět.

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, řeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, řeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět.

vážný a svetepý, pohledy tvrdé jako kámeň. Jenže i oni přišli na svět, nazí a křehcí, nehnutě čekají.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Domem se co si šíří, někomu nechce se spát. Za okny netopíři zvou můry na noční bál. Učím se tiše říkat, počítat jména všech hvězd, tajemství této noci, než ráno vybledne svět. A tma je jako v ranci,
2: na krok nevidím,
1: pod vešně sněle k tanci,
2: ve dně

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačka na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk, rád bych něco.

Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

Sedím doma sám, oči zavřený, do uší jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu. Nechávám to bejt, stejně je to fuk,

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

mlčet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně nedej Bože, ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

boku na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí,

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

když ještě mluvit neumí. Své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách. Netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se,

poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji po hlase, ta, co ti nikdy nedá.

a vyukaný z toho ráze, jsem denně, až mi slovo krne, co na mě vlastně všechno čeká, to abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit. Zprava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy pytel, a vylekaní ti věří. A kamarád je přes noc s metkem, a štětka odvedle je dámou, straše i jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej, to, co tu bylo, pamatuje, a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy pytel, a vylekaní ti věří. Vždyť se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem, a zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje, a mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje.

všech moří a nad pláží si postavit dům, tak jednou překonat svůj strach z neznámých míst. Tak jednou dotknout se ruky, co tvoří, a půlku světa předhodit dům a večer

jsou holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

trička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každej úsměv světu a holky nenápadní jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík, ale žádná, věř mi, neumí být náhá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak Ornella Muti, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel,

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby.

0: Ticho, nebo dám vyklidit soudní síň. Slovo má obžalovaný.
1: Slavnej soude, čím bych mohl asi

i když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Buchanan už pokazil mě dost. Vyhledám si slušnou společnost.

hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

ptám, kdo seš. A vzpomínám na včerejší den, v posteli vůně otisk mám. Zbyl mi dnes tvůj obraz jen,

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudebníci vybavují u káby, topič si nad klávesnicí vyhrnuje rukávy. Sedí topič u piana, preluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelný.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod, snad mi tu

Někdo kleje a tím řeší proti Bohu, já však hledím na oblohu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ale i šedivej mrak. Má svoje kouzlo a tak dál šlapu světem a pod námětem všedních dnů z maličkostí skládáš prostý štěstí. Pozoruju děti v parku.

0: Přišlo jednou, když byl mráz, mělo žízeň, mělo čas, znavené usedlo na můj práh. Trochu divné zvuje dál, trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí,
0: řeklo.

0: برگ حسن دیگه هست سالنه و سرلو نا موی قلیم Trochu těžké, mlčím dál, trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí,
0: řekl, a já jsem to bral.

všechno, jak se zdá. Vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš. Klidně říkej si.

ruku na poslední pozdrav zvednou. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál. Zadní světla tvýho

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu si nadechnu, rozhlídnu, pak snad zase najdu ženskou.

0: на коště.
1: Hop na koště.
2: Hop na koště.
1: A pak teda.
0: Baba jedna, baba dvě i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on mají chobot jako slon. A baba
1: oni.
0: Baba
1: oni.
0: Nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba vidí, to jsou ale dneska lidi. Baba vedro, baba hic, odvezem je do tepic. Baba je a baba

Na půl tma a na půl změna, přišla s mi krev zase jednou sát. Ušpiněný modrý z nebe, prej si lehnem vedle sebe a budeme jenom klidně spát. Jenže ve mně ten cit buší v hlavě, v srdci taky

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

kradli, vraždili, loupili, neměli žádný zábrany. Lidi seděli radši doma, nechodili na trhy, neriskovali nebezpečí, zapíchnou se cikánem Janečkem. Zanedlouho přijel z Prahy detektiv Tausenau, měl kufřík, cvikr, cylindr a za pasem mu visel skalp. Ze zločince, co chytil vlastním umem, vůbec se nebál, zapojil se do pátrání, všude vyslal četník.

informoval Poliše, že jsou tu cikáni ti hledaní. A tak je teda dopadli a po právu potrestali. Jednoho za mříž vsadili a druhýho popravili. A Plzeň si zas odechla a všechno bylo, jak má bejt. A myslíte, že všechno bylo, jak má bejt? Nebylo.

zdál. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

povídat a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody.

Ne, nechci čeřit vodu, kazit tady vzduch. Ať už jste věřící a nebo nevěřící, jen pár slov o tom, kdo je tady Bůh.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

bys mě miloval, kdybych si nebarvila vlasy.

bys mě miloval. Víte, jenom vrásky potočila a žádný jizvy po porodu, za to jezdili po nevěře. Jak bys mě miloval, když budu vlezlá jako zima.

řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo. Každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD Vejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo.

důchodů, řídí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří, s dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo, kupujte si blesk.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

je. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš vyjádřit, s kým vlastně seš, jestli s nováčkem, anebo seš kardou, a jestli s žádným dostaneš po hubě, jak chceš.

na to krajem pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější ovec, vole.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kluci, pustíš ho levo okamžitě! Horák, ty seš mrtvej!

Včera jsem přišel trochu později domů z podnikovýho mejdanu. Fakt nevím, lásko, kolik bylo, no asi tak nějak po ránu. Ty jsi seděla na otomanu, oblečená jen tak do županu.

přikryte jen na půl, když vodeku se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal. Potom řek mi vstávej, večer budem za svobou se dál. Povídám, je odřízkaná z vlaku a géčko neladí. On jen se tomu usmál, to vůbec nevadí.

sedíme u rozlitýho stolu na vzduchu prázdnou lahví. Jsme douškem světobolu nahlí, nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzeném kole, slova nikdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se krade. S rozevlátým gestem vedle u stolu to slaví. Tam na mostě legií, jak schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme

studenej večer venku poletuj. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrá?

kilotrenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to šej, byl to šej, v tom se jen i Chamberlain.

Vy lidičky, co na Plzeňsku bydlíte, víte, z čeho pochází to starý připodobnění. Kolika z vás řekl doma, tatínek či maminka, že chováš se jako Janek, zdrobněli na Janeček, Janeček. Začalo to tenkrát v roce 1870.

Kradli, vraždili, loupili, neměli žádný zábrany. Lidi seděli radši doma, nechodili na trhy, neriskovali nebezpečí zapíchnou se cikánem Janečkem. Zanedlouho přijel z Prahy detektiv Tausenau, měl kufřík, cvikr, cylindr a za pasem mu visel skalp. Ze zločince, co chytil vlastním umem, vůbec se nebál. Zapojil se do pátrání, všude vyslal četní.

0: pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

poslední chvíli. Tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

kapty, počitky a věny, na místo bankovek a dekretů na byt. Pak čas je tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

jsem si skládal na stůl sedička, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

hořit, uhořit, třouse. Všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

nás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody havaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osma a barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody.

Už jsem mrzák hotovej a hex mišus mám tutovej a vokem cuká neurotickej. Za svědka volám nebesa, že nepůjdu už do lesa.

s tím, kamarádi, kšípku, prosím vás. Já tuhle příští neděli zas nasnídám se v posteli a svět zas bude pro mě plný krás. Já tuhle příští neděli zas

ztrácí básničky tobě napsaný, bláhových slůvek závěrí, o bitvě dávno prohraný, kam se co dál. Už jsi tak strašně dlouho pryč a navíc přestala si psát a teď si blázne, klidně křič.

Když toho ještě stihneš dost, ochutnal si už pár slastí světa a v hotovosti platil za blbost.

občas se ti ještě nohy smeknou. Hořkost se pak těžko poliká, protože nejsou tu jen svaly, co ti měknou. A ty se, blázne, utěšuješ tím, že se to mozku netýhy smeknou. Hořkost se pak těžko poliká, protože nejsou tu jen svaly, co ti měknou. A ty se, blázne, utěšuješ

jak koruna severního peří. Městečko Krouna tu pod horama leží a v ranci zpívá Nevermore. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna, půlnoční vítr tolik nezebe, když staví schody přímo do nebe, když mraky trhá jako dým. Za Vrnem zpívám a nevím, jestli smím. Za Vrnem zpívám Nevermore. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna. Za Vrnem zpívám Nevermore. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna. K večeru vyšly první hvězdy, stříbřily koleje a otevřené brzdy. Řekni mi, pane, kam vedly tvoje cesty. Za Vrnem zpíváš Nevermore. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna. Za Vrnem zpíváš Nevermore. Krouna, krouna, krouna, krouna, krouna. Jsme jenom děti ve tvé náruči. Že musíš dělat, co ti děti poručí. Já vím, že nemůžeš za všechny naše chyby.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zase blízká slunko v korunách a v nocí svítí letní ohníčky. Za městem teče řeka, na refíži čeká má spacák, copánky a dělíčky.

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slamníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

Má 20 copánky a dělíčky, má 30 copánky a dělíčky, 40 melíry a faldíčky, 130 paruku a chlebíčky.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železnice.

radnice, tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr ze dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dál.

a soused šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá. Tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno?

musí dát. Nekoukaj se tak na tvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27 českých pánů, co rozhodlo se vzdorovat a vyznávat i jinou víru, chybu jejich opraví kat, který jim ve

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji schůzku.

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

že Čechem je, vše Čechům musí dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně, když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kad, tak já to bezbolestně sfouknu a že mám svoje lidi rád.

dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou. Jo, mydlář pražský kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevný řád, že Čechem je vše Čechům musí dát. A když bral mistra Jesenia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak

jo, bez kata, to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp tomu

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé, rákosem.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a Schenk

zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Spočí číst jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás.

padal sníh a nařím sám nám před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dál. Padal sníh a nařím sám nám před očima dál.

skončí blues, je půlnoc pryč, už budeme muset jít. Mus je hnus a dlouhej byč, víš, muset jít.

No tak si skládám zas jednou kousek po kousku náš příběh tolik starý. Řekla si pojď dál a nestůj ve dveřích. Ještě jsem trochu váhal o tom, že bych neměl snad, v tom říkám, tak mi taky nalej. Ta sklenka vína, to byl celý hřích. Oba věděli jsme, co se má a nemá stát, zevnitř si otočila klíčem, s tím, že už jiný hosty nečekáš. Fotky z dětství pro tu chvíli vhodný akorát, dívčí úsměv a kluk s míčem.

horizontem bloudí modrý dým. Zajdeme na panáka, okolní okna zasla, jak jsi možná všichni.

ztratil si kamaráda. Já vím, že víš,

rád ohnul a kdo měl v druhým plánu přistávací pliš. Co vyšlo šulnul, o kom si zpíval, že ho raději pozdravíš

škrtnulsis kamaráda. Ty víš, že vím, že víš. Den už se smráká, nad horizontem bloudí modrý dým. Zajdu si na panáka, okolní okna zhasla a v černý tmě se utopí.

pravý, ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám kdy.

se souzeně, tak proč to není? A člověk by řval nejradši do celého města, vždyť my dva jsme přece ze stejného těsta, vždyť my nemůžeme přestat.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Na kraji města stojí opuštěná budova. Po dlouhý době vracím se sem zdaleka. Hodně se stalo za tu dobu, co jsem z domova. Už roky nikdo tady na vlak nečeká. Říkal jsem, že se sem už víckrát nikdy nevrátí. Když tenkrát rozhodla se s jemu srdce dát, nikdy se nesmířím s tím, že jsem byl jen prozatím.

mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je

co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty, není vítěz, kdo má pravdu.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a tak hned tančitam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty,

když hltáš, nemůžeš být sit. Zkus všechno zapalit a jít.

tak se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

Just the seven lives that Jesus. Je to pěkná řádka let.

Město kultury, tato Praha se zlatou bání se nade mnou sklání a tiše mi říká lém. Máš určitý problémy, každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jen bláskleně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne ta třešňáková madama, ani ne ta nána,

0: stačí zpěv. Rušit jenom málo, když chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný. Anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mi blíží a zaplať Bůh je tady a nějak mi i klekles.
1: Je krátce po 1 hodině.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

už buďme prostě muž a žena. A tvoje kunda voní sladce.

noči slana, takhle to končí, kdy začíná, takhle to začíná, i končí, přestan se dívat do mých očí.

nás na lázeňské kolonádě. Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás.

lukách jako hřebec bujný. Kdo z nás, hospody, nepomilujny? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás?

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru?

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Je krátce po druhé.
0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.